Nadchod člověk, cuando atchol bračat, nadchod člověk, cuando gejtá, cišne gnách, katin drambechná.